Yes.

0: bylo 6 hodin. Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.
2: Atlantis.

Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebook.

0: a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB.
0: Víc hitů než semaforů v Bolse.

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavská.

0: bylo 8 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Je středa 10. června a přinášíme další zprávy. Mateřské školy zřizované městem Mladá Boleslav budou o prázdninách tradičně fungovat v omezeném režimu. Poslední srpnový týden mají otevřeno všechny školky, s výjimkou mateřské školy Štěpánka. Naopak všechny školky jsou zavřené v den státního svátku 6. července. O zbylém uzavření rozhodují jednotlivé školy na základě plánovaných oprav a na základě místních podmínek. Vznik nových center duševního zdraví, která mají být základním kamenem reformy psychiatrie, brzdí nedostatek odborníků i složitá administrativa. Tady je ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
3: Ta centra duševního zdraví vlastně jsou službou, která tu doposud nebyla a která zajišťuje to, že vlastně tito lidé se mohou integrovat zpět do komunity, mohou žít, řekněme, dá se říct běžný život za pomoci týmu centra duševního zdraví, což jsou multidisciplinární týmy, které se nezaměřují pouze na tu zdravotní část, ale i na tu sociální.
0: Sportovní servis.
2: České hokejistky na mistrovství světa se v Dánsku představí ve skupině A, kde postupně vyzvou Rakousko, Švýcarsko, Německo a Spojené státy americké. Světový šampionát žen se poprvé bude konat v listopadu. Zprávy jsou za námi. Přeji vám krásnou středu.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.
2: Urč

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Events 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
2: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
3: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
2: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
4: Špatný signál?
5: My jsme všude. Rádio MB.

0: Rádio MB.
1: Víc hitů než semaforů v Polse.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: realizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB, Rytmus Mladoboleslavská.
4: Ladies and gentlemen, put your hands together for all the stars in the world. Tonight's special guest we have, come on, James Bond featuring

Zapni a neřeš.

0: středa, ale jo, to už je důvod na menší party. Co říkáte, na party jsme teď vyrazili s DJem Bobem a teď už také vstříc dopolednímu rozjezdu. Ten totiž začíná, ještě si dáme zprávy a můžeme si zelenou fajfkou poznamenat, že ráno jsme zvládli a dopoledne bude ještě lepší. Pokud chcete zahrát třeba nějakou muziku, třeba 90, napište mi do chatu na našem webu, jsme online prakticky pořád. Příjemný poslech od mikrofonu přeje Roman, jsme spolu do 12.
1: Bylo 9 hodin.
2: Radio MB.
1: Radio MB, to podstatné právě teď.
3: A na Rádiu MB vysíláme další zprávy. Hezkou středu. Město Mladá Boleslav začalo s předstihem hledat vánoční strom, který tradičně ozdobí staroměstské náměstí a bude rozsvícen první adventní neděli. Pokud má někdo zájem nabídnout vánoční strom, měl by se ozvat nejpozději do konce letošního srpna. Ministr kultury Otto Klempíř v pondělí předloží vládě zákon, který zruší televizní a rozhlasové poplatky. Hovoří ředitel České televize Hynek Chudárek.
4: Jako o poplacích dneska vlastně vůbec nebyla řeč, přestože jsme to čekali, deklarovali jsme, že to je pro nás priorita, ale nebyla o tom ta schůzka. To znamená, pokud bude změna financování a bude nějaký plán B, tak ho musíme co nejlépe připravit, aby neohrozil fungování institucí. To znamená, výše peněz, které dostaneme, měla by být stejná, to je náš pocit. Nevíme, co bude v pondělí na vládě. Mělo by tam být valorizace, abychom měli predikovatelnost do budoucna.
1: Sportovní servis.
3: Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka ukončil v 39 letech fotbalovou kariéru. V uplynulé sezóně nastupoval ve třetí lize za Baník Prievidza, kde s fotbalem začínal. Takové byly další zprávy Rádia MB. Krásný den.
1: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Dopolední rozjezd nám tedy začal s Let Loose, jsme vzpomínali na rok 93. Svátek dnes slaví Gitty. Já jsem jednu jedinou osobně znal, byla to kamarádka mojí maminky. Počasí dnes, přátelé, nic moc, o to více se budeme snažit být skvělými parťáky, tak si středu užívejte, přeju vám pohodový poslech a za malou chvíli posílám London Beat.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ, barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.
1: For just one day. I wanna ignore a senseless fate.

9 hodin 16 minut, hráli jsme si Kate Sit na rádiu MB, krásné dopoledne, znáte to, u nás se někde potuluje pes a hned je to velké halo, jo, hned má práci městská policie, útulky a tak dále. Pak přijedete do Tuniska nebo do Egypta a dalších zemí a tam se to příliš neřeší, psi úplně, ale úplně všude. V Indii třeba, když jsem byl, tam všude chodili krávy, v centru, po silnici, jak se jim zachtělo, jsou tam prostě posvátné, ale zpět k pejsku. Právě Egypt hodlá razantně vyřešit přemnožení toulavých a pouličních psů. Země zvažuje zvířata vyvážet do zahraničí, což za určitých okolností mezinárodní zákony nezakazují. Úřady zaznamenaly více než 1,2 milionu případů pokousání nebo poškrábání psem za prvních 9 měsíců minulého roku. Takže zahranice s nima, no hotovo, 20 vyřešeno. Já jen dodám, že třeba v Egyptě má být právě mezi 10 a 40 miliony pouličních psů. Tak my si teď dáme jednu pro všechny milovníky pejsků, Bahamen!

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
0: Radio MB.

0: kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: A dnes bude převážně zataženo, že sprchne, s tím musíme prostě taky počítat, no. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 16 a 20 stupni.
0: Rádio MB, rytmus Mladoboleslavska.

0: Tohle byla Minelli na Rádiu MB, pokračuje dopolední rozjezd. Za malou chvíli si budeme povídat o jahodách, přátelé. Ano, už jsem si také koupil košíček, tak dáme o tom řeč. Teď vám posílám Blue System a do 10. hodiny ještě například Gabry Ponte nebo třeba kapela Jelen, tak buďte s námi.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: taky dovolat?
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhlotérii.
3: Rádio MB.
4: Jediné mladoboleslavské rádio.

Pěkné dopoledne vám přeju. Koupil jsem si jahody, košík, vyšlo to něco přes 200, pokud se nepletu. Hned jsem doma, nebo hned se doma dělali knedlíky, dobrota veliká. Ale stovky Čechů vyrážejí za levnými jahodami do Polska. Pozor, ovšem stánkaři z košíky z polských plantáží jsou zastížení i v Náchodě nebo v Jaroměři. Jo? Červené plody z dovozu jsou až o polovinu levnější, představte si to, než domácí produkce. Na to jsme už ale taky zvyklí, že jo. U Kauflandu nedaleko hranice v Náchodě se kilogram prodává za 79 korun. Tak snad jsou ty naše české jahody prostě lepší, snad mají více vitaminů, když jsou o tolik dražší, jinak to nechápu. Těžko, co? Radio MB. Zapni a ne.

0: Kapela Jelen na rádiu MB, a když jsme u zvířátek, tak věřte, že kriminalisté po téměř 4 měsících vyšetřování odložili případ vloupání do městského útulku v Březně u Mladé Boleslavy. Nepodařilo se vypátrat bližší informace k tomu, kdo by za tímto činem mohl stát. Informoval o tom boleslavský deník. Zloděj si přitom v únoru letošního roku odnesl značnou finanční hotovost. No, desítky tisíc korun. Tak uvidíme, jestli třeba se najdou nějaké nové poznatky, pokud ano, policisté se k případu prý ještě vrátí. Za chvilku další zprávy, protože bude 10, teď Michael Jackson.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Kde končí signál? My

0: bylo 10 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Aktuální zprávy Rádia MB právě začínají. Hezký den. Od pondělí 15. června se musí řidiči připravit na dopravní komplikace v příměstské části Dubce z důvodu stavebních a výkopových prací na rekonstrukci plynovodu, vodovodu a kanalizace. Tady bude platit úplná uzavírka provozu, a to v ulicích Prostřední, Sluneční, Jasmínová a Zahradní, a s tím související i dopravní opatření v ulicích Miliny Hážové a Šámalova. Složení delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře rozhodne vláda 22. června, hovoří premiér Andrej Babiš.
3: My jsme už avizovali vzhledem na požadavku pana ministra obrany, že to rozhodnutí posuneme až na 22. června. My samozřejmě na tom summitu musíme předložit plán a představu až do roku 2035, co samozřejmě hodláme učinit.
0: Sportovní servis.
2: Pozítří, tedy v pátek, se konečně dočkáme prvního zápasu českého národního týmu na mistrovství světa ve fotbale. Ve 4 ráno budou hrát Češi s Jižní Koreou. Páteční 21. hodina pak přinese zápas Kanada, Bosna a Hercegovina. Zprávy jsou za námi, my se vracíme k muzice.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Za námi dorazil do dopoledního rozjezdu. Včera jsme tu s Lukym řešili téma, jak by měla vypadat holka na ulici, kvůli které bychom se snad i dokázali vybourat, jak bychom jako čuměli, jo. Tak dnes to v této hodině probereme i z toho druhého pohledu. Jak by měl vypadat takový chlap, ze kterého se holky prostě na první dobrou zblázní. Pokecáme o tom, samozřejmě se budeme věnovat také fotbalovému šampionátu, protože už zítra nám to všechno začne. Tak buďte s námi. Máme krásnou středu vám přeju.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
2: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
3: Rádio MB.
4: Posloucháš správně.

0: 24/7 na rádiu MB Paradise. A my můžeme pokračovat, pokračuje středeční dopolední rozjezd s datem 10. června. Včera jsme tu s Lukym řešili téma, jak asi vypadá holka na ulici, nebo ta, kterou bychom potkali a očarovala by nás, nebo všeobecně očarovala by chlapa. Dobrá, ale dnes to zkusíme i z té druhé stránky. Holky, dámy, na čem ujíždíte, klidně mi napište do chatu na našem webu, pokud je tam nějaká konkrétní věc, která vám třeba nedá spát, jo? Samozřejmě neexistuje jedna univerzální odpověď, protože každá holka má jiný vkus, to je jasný, ale všeobecně prý je u chlapa důležité a mám tady prvních 6 bodů. Za prvý sebevědomí, nikoli arogance, za druhé smysl pro humor, za třetí vzhled, ale jinak než si chlapi myslí, dále energie a vibe, za páté sociální inteligence a za šesté ambice a směr v životě. Dobrá, ale jak vypadá takový pan dokonalý na první pohled? Není prý nutně model, ale má být upravený. Čistý styl, sedící oblečení, vlasy mají tvar, držení těla narovnaný, klidný, žádné hrbení, pohled dívá se přímo, ale ne nepříjemně. Pohyby žádné hektické, tiky, spíše klid a kontrola a působí dojmem, že má všechno pod kontrolou. Tak já myslel, že vám toho Lukyho doporučím, ale když to tak čtu, tak bohužel jdeme od toho.
1: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavská.
2: Ahoj!

0: moc!
1: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
2: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
3: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
2: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
4: Radio MB.

0: večer na Rádiu MB, hezké dopoledne, ještě k tomu tématu dokonalý chlap nebo dokonalá žena. Díky za vaše reakce, Žaneta nám ještě napsala, ať je hodnej, ať nás má rád a ať ho má. Jo, tak taky názor, děkujeme. My pokračujeme v Mladé Boleslavi, se dnes koná Den koní, aktuálně pro školy a odpoledne mohou na Štěpánku vyrazit úplně všichni. Akce pro veřejnost začne v 16 hodin. Fotky najdete už teď na Facebooku Rádia MB.
1: Rádio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Tohle byla Sandra na rádiu MB a vás také zdravím, přeju vám krásnou středu. Mistrovství světa ve fotbale začíná už zítra v 21 hodin. Můžeme sledovat první duel naší skupiny. Mexiko vyzve Jihoafrickou republiku. No a v pátek ve 4 ráno naši vyzvou Jižní Koreu. A pak už to bude jízda, každý den nějaký ten zápas nebo zápasy o zábavu prostě bude postaráno. Mě zajímalo, zda jsou naši favoritem právě v zápase s Koreou. A nejsou, přátelé, je to celkem vyrovnané, spíše Korejci jsou považováni za favority tohoto zápasu. No a nebudou to žádní ořezávátka, koukám, že v přáteláku porazili Paraguay, Bolívii, Ghanu i Salvador. Ovšem prohráli s Rakouskem a od Brazílie dostali dokonce bůra. Takže rada je jasná, musíme hrát jako Brazilci.
1: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín.

0: Potom je to jisté, zvolte Ticu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
1: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás. Hey!

0: Další muzika letí pro vás všechny, pro posluchače Rádia MB, a tuhle muziku vybral Honza. Vybral si Squeezer, tak snad nevadí, že vybírám tuhle. Hezké dopoledne.
1: Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Mistr prezident na rádiu MB, pojďme se podívat na aktuální dění v Mladé Boleslavi. Mladoboleslavská Klaudianova nemocnice dnes slavnostně převzala nová vozidla pro domácí péči. Tato auta pomohou poskytovat kvalitní a dostupnou péči pacientům přímo v jejich domácím prostředí. Další informace přineseme v našem zpravodajství později. Začíná také stavba nového sběrného dvora na Celně. O tom si už teď můžete přečíst na našem webu. Takže zavítejte na www.radiomb.cz. A samozřejmě v Mladé Boleslavi se aktuálně koná také Den koní, dopoledne pro školy, takže pro všechny školáky, a odpoledne od 16 hodin můžete na Štěpánku vyrazit také vy. Bude tam akce pro veřejnost. Můžete se podívat na náš web, už tam jsou fotky, najdete je případně také na Facebooku. Teď si dáme zprávy, je tu 11. hodina.
1: Bylo 11 hodin.
2: Radio MB.
1: Radio MB. To podstatné právě teď.
3: Je středa 10. června a přinášíme další zprávy. Mateřské školy zřizované městem Mladá Boleslav budou o prázdninách tradičně fungovat v omezeném režimu. Poslední srpnový týden mají otevřeno všechny školky, s výjimkou mateřské školy Štěpánka. Naopak všechny školky jsou zavřené v den státního svátku 6. července. O zbylém uzavření rozhodují jednotlivé školy na základě plánovaných oprav a na základě místních podmínek. Vznik nových center duševního zdraví, která mají být základním kamenem reformy psychiatrie, brzdí nedostatek odborníků i složitá administrativa. Tady je ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
4: Ta centra duševního zdraví vlastně jsou službou, která tu doposud nebyla a která zajišťuje to, že vlastně tito lidé se mohou integrovat zpět do komunity, mohou žít, řekněme, dá se říct běžný život za pomoci týmu centra duševního zdraví, což jsou multidisciplinární týmy, které se nezaměřují pouze na tu zdravotní část, ale i na tu sociální.
1: Sportovní servis.
3: České hokejistky na mistrovství světa se v Dánsku představí ve skupině A, kde postupně vyzvou Rakousko, Švýcarsko, Německo a Spojené státy americké. Světový šampionát žen se poprvé bude konat v listopadu. Zprávy jsou za námi. Přeji vám krásnou středu.
1: Radio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Udáváme rytmus regionu.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme.

0: Hezké dopoledne. Věděli jste, přátelé, že průměrný člověk stráví ročně x hodin hledáním věcí, které má přímo před sebou. Takže pokud teď hledáte třeba mobil, možná, že ho držíte v ruce. Mně se tohle stává docela často. Něco hledám a prostě držím to v ruce. Neskutečný. Před malou chvílí jsem zrovna hledal propisku, kterou jsem měl prostě v kapse. No, to se ještě dá pochopit, ale když něco držíte v ruce a nemůžete to najít, nechápu.
1: Rádio MB.
2: Posloucháš správně.

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
3: Radio MB.

0: kabát nebo kraťasy. Tady je předpověď počasí.
1: Tak se na to pojďme podívat. Dnes očekávejme převážně zataženo a také počítejme s tím, že sprchne i na Mladoboleslavsku právě teď mrholí, teploty kolem 16 stupňů Celsia. No a právě 16 až 20 stupňů dnes budeme měřit.
2: Radio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Pěkné dopoledne, posloucháte Mladoboleslavské rádio MB. Tak hokejista Martin Nečas a jeho partnerka Nikola tvoří stabilní pár už několik let. Společně žijí v Americe, kde si nedávno pořídili luxusní nemovitost, asi tak zhruba za 130 milionů korun, bodeď, proč ne. No a nyní se těší na další krok. Přátelé, bude svatba, takže gratulujeme. Jo, Martin Nečas se stal vlastně nejlépe placeným českým hráčem NHL, představte si to. Ani Pastrňák na něj údajně nemá. V roce 2026 až 2034 si Nečas přijde na 92 milionů dolarů. Jo, nějaké skoro 2 miliardy korun v přepočtu. To je šílený.
1: Rádio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Středa 10. června, no jo, ať si je hnusně, my to chvíli vydržíme a dobře víme, že déšť je prostě potřeba. Jsme s tím v poho. Tím spíše, když si do 12. budeme hrát Magic Affair anebo třeba Offenbacha. Teď si mluv.
1: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
2: Sleduj Rádio MB na Facebooku a buď v obraze. Facebook Rádia MB. Zpravodajství, soutěže, informace a zábava. Najdeš nás i na Instači a na TikToku.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
3: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
4: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
3: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
4: To je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhlotérii.
5: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.
6: Energia de luz.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou. Bez

0: bylo 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: A na Rádiu MB vysíláme další zprávy. Hezkou středu. Město Mladá Boleslav začalo s předstihem hledat vánoční strom, který tradičně ozdobí staroměstské náměstí a bude rozsvícen první adventní neděli. Pokud má někdo zájem nabídnout vánoční strom, měl by se ozvat nejpozději do konce letošního srpna. Ministr kultury Otto Klempíř v pondělí předloží vládě zákon, který zruší televizní a rozhlasové poplatky. Hovoří ředitel České televize Chudárek.
3: Jako o poplacích dneska vlastně vůbec nebyla řeč, přestože jsme to čekali, deklarovali jsme, že to je pro nás priorita, ale nebyla o tom ta schůzka. To znamená, pokud bude změna financování a bude nějaký plán B, tak ho musíme co nejlépe připravit, aby neohrozil fungování institucí. To znamená, výše peněz, které dostaneme, měla by být stejná, to je náš pocit. Nevíme, co bude v pondělí na vládě. Mělo by tam být valorizace, abychom měli predikovatelnost do budoucna.
0: Sportovní servis.
2: Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka ukončil v 39 letech fotbalovou kariéru. V uplynulé sezóně nastupoval ve třetí lize za Baník Prievidza, kde s fotbalem začínal. Takové byly další zprávy Rádia MB. Krásný den.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace.

0: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Dětský den bude 27. června v Mladé Boleslavi na Koupališti. Balonky od Adélky, Krejčík Honza, dětská show Mouchy a hudební skupina je na Malinách. Začátek bude v 15 hodin.
0: Radio MB.

0: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.
3: Určitě.

0: Hezkou středu, pojďme na reportáž. Automobilový jezdec Roman Staněk si zvyká na závody japonského šampionátu Superformule. Snu o elitní Formuli 1 se stále nevzdal. V japonském seriálu se adaptuje na odlišný vůz i nové tratě. V rozhovoru řekl, že sleduje dál vývoj ve Formuli 1, kde v současné době vede jeho bývalý soupeř z Formule 2, Ital Andrea Kimi Antonelli. Staněk dále řekl.
1: Na Japonsko si zatím zvykám, je to úplně něco jiného, než na co jsem byl zvyklý vlastně doteď. Tím, že jsem vyrůstal tady v Evropě, jak v motokárách, tak ve Formuli 4 až do Formule 2. Primárně tady na těch evropských tratích, ty tratě tam jsou o dost jinčí, celkově ta kultura, ti lidi a hlavně to auto je jiné, takže si na to zvykám. Mám se tam co učit v Japonsku, jak už ty tratě, tak techniku, jak s tím autem je, není to vůbec jednoduché. Radio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

Kam smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

0: bylo 13 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Aktuální zprávy Rádia MB právě začínají. Hezký den. Od pondělí 15. června se musí řidiči připravit na dopravní komplikace v příměstské části Dubce z důvodu stavebních a výkopových prací na rekonstrukci plynovodu, vodovodu a kanalizace. Tady bude platit úplná uzavírka provozu, a to v ulicích Prostřední, Sluneční, Jasmínová a Zahradní, a s tím související i dopravní opatření v ulicích Miliny Hážové a Šámalova. Složení delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře rozhodne vláda 22. června, hovoří premiér Andrej Babiš.
3: My jsme už avizovali vzhledem na požadavku pana ministra obrany, že to rozhodnutí posuneme až na 22. června. My samozřejmě na tom summitu musíme předložit plán a představu až do roku 2035, co samozřejmě hodláme učinit.
0: Sportovní servis.
2: Pozítří, tedy v pátek, se konečně dočkáme prvního zápasu českého národního týmu na mistrovství světa ve fotbale. Ve 4 ráno budou hrát Češi s Jižní Koreou. Páteční 21. hodina pak přinese zápas Kanada, Bosna a Hercegovina. Zprávy jsou za námi, my se vracíme k muzice.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí, tmel,

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Připravte se na pořádnou dávku rokové energie pod hradem Valečov. V pátek 19. června ožije přírodní amfiteátr v Bosni u Mnichova Hradiště koncertní smrští. Na pódiu vystoupí legendární rockeři z kapely Harley, energický komunál a večer odstartuje kapela Krleš. Valečovské léto, pátek 19. června. Vstupenky v předprodeji na vstupnafest.cz. Přijďte si užít noc plnou roku.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: pohodový den 7. narozeniny Rádia MB už letos, konkrétně 14. listopadu v Bezdě na Mladoboleslavsku. Akce pro vás všechny. Letos se můžete těšit na 5 skvělých koncertů. Dorazí Alchymie, Green Day Revival, Pekař, Luboš Odháněl s kapelou Vix a Jakub Děkan se svým bandem. A zazní i 90, které máme tolik rádi. K tomu narozeninová zábava, tombola, drinky a pivko, v neposlední řadě pěkný holky. Kdo by se na to netěšil? Za 5 měsíců se všichni sejdeme v Bezně. Cena za tento hudební minifestival je velmi příznivá. 350 korun právě teď v předprodeji na www.ticketlife.cz. Najděte si 7. narozeniny Rádia MB. Co se týká tomboly, letos bude nejbohatší ve své historii. A opět nepřijdete ani o elektroniku anebo třeba erotické dárky.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš.

0: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Dětský den bude 13. června na koupališti v Zavadilce, kdy začátek bude ve 14:00. Těšte se na skákací hrad, pěnu i dobrodružnou stezku.
2: Rádio MB. Vypni hlavu. Zapni nás.

0: bylo 14 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Je středa 10. června a přinášíme další zprávy. Mateřské školy zřizované městem Mladá Boleslav budou o prázdninách tradičně fungovat v omezeném režimu. Poslední srpnový týden mají otevřeno všechny školky, s výjimkou mateřské školy Štěpánka. Naopak všechny školky jsou zavřené v den státního svátku 6. července. O zbylém uzavření rozhodují jednotlivé školy na základě plánovaných oprav a na základě místních podmínek. Vznik nových cen Center duševního zdraví, která mají být základním kamenem reformy psychiatrie, brzdí nedostatek odborníků i složitá administrativa. Tady je ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
3: Ta centra duševního zdraví vlastně jsou službou, která tu doposud nebyla a která zajišťuje to, že vlastně tito lidé se mohou integrovat zpět do komunity, mohou žít, řekněme, dá se říct běžný život za pomoci týmu centra duševního zdraví, což jsou multidisciplinární týmy, které se nezaměřují pouze na tu zdravotní část, ale i na tu sociální.
0: Sportovní servis.
2: České hokejistky na mistrovství světa se v Dánsku představí ve skupině A, kde postupně vyzvou Rakousko, Švýcarsko, Německo a Spojené státy americké. Světový šampionát žen se poprvé bude konat v listopadu. Zprávy jsou za námi. Přeji vám krásnou středu.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Rádio MB. Zapni a neřeš.

0: Magic. Tak touhletou muzikou jsme si nejenom, že zahájili náš dnešní odpolední úlet, ale my jsme si taky tak trochu to léto připomněli, protože pokud jste dnes ještě náhodou neviděli, nebo pokud jste dnes ještě neotevřeli Facebook, tak tu máme opět propršené odpoledne, no a bohužel v následujících dnech to nebude jinak. Kamarádi, ale my se rozhodně budeme bavit o příjemnějších věcech, budeme se bavit o muzice, lépe řečeno, budeme si hrát muziku. Já jsem si pro vás na středeční odpoledne připravil Hit and Hide, dáme si Princeznu kapely Světlo, no a dáme si taky třeba The Bangles, jejich Manic Monday. No a řeč dneska bude taky o čaji. Sice podle počasí by to chtělo nějaký pořádně horkej, ale my se budeme bavit o ledovém čaji. No a to se nám bude hodit, až se nám slunce zase vrátí. Budeme aspoň připravení. Takže jdem se do toho pustit. Moje jméno je Luky. Při středě 10. června je s vámi Radio MB a teď už taky bude Gwen Stefani. True Babe. Užívejte s námi.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
1: Ur-

0: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB.
1: Víc hitů než semaforů v Bolse.

0: Tenhle ten skvělej, energický a tak trochu pohádkový song zkrátka milujeme a to jsme na něj přišli tenkrát víceméně náhodou. To byla kapela Světlo a jejich princezna, bohužel kapela Světlo už se před zhruba rokem a půl rozpadla, což si myslím, že je velká škoda, ale každopádně princezna, tak ta po nich zůstala. No a kamarádi, my se jdeme věnovat čaji. Vy si dneska dejte klidně nějaký horkej, dejte si citron, med a možná i slivovičku, dneska se to určitě hodí, ale řeč bude o čaji ledovém, protože právě dnešek, tedy 10. červen, je den ledového čaje, tedy National Iced Tea Day. No a to by nebyl odpolední úlet, abych si pro vás nenašel nějakej zajímavej, protože citronovej nebo meruňkovej, to je zkrátka nuda. No a my se jdeme tedy podívat na ty trošku zajímavější. První z nich je takzvaný Maple Bacon Iced Tea, což je kombinace uzeného čaje, javorového syrupu, vanilkového rooibosu a taky křupavý slaniny. Výsledkem by měl být takový jako kouřový sladkoslaný nápoj, oblíbený hlavně v Texasu. Existuje ale například třeba taky česneko-cibulovej čaj. Tam se silný černý čaj louhuje překvapivě s pečeným česnekem a taky s jarní cibulkou. No a do třetice si dáme sírový ledový čaj, tedy cheese tea. Černý nebo zelený ledový čaj, na kterém je soft serve vrstva ze smetanového síra typu Philadelphia šlehačky a taky mořské soli. No tohle to všechno dohromady tvoří nejenom nejspíš zajímavou chuť, ale taky hustou a hutnou pěnu. No tak možná jsem, přátelé, trošku divnej, ale mě by tyhle ty čaje rozhodně zajímaly. Slaninový nebo sírový? Asi jdu najít recept. Teď už ale najdu recept na muziku. A pro vás dál budou Bangles, dáme si Ritu Oru nebo Lost Frequencies. Tak zůstávejte s Rádiem MB.
1: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz. Za!

0: požární signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Adrian a DJ Rames Run to Me, to je muzika středečního odpoledne, no a vy dnes můžete, kamarádi, vyběhnout taky, a to na Štěpánku, na piknikovou louku, kde dnes probíhá Den koní. Program pro školy a školky proběhl už dopoledne, já jsem byl u toho a přátelé, stojí to rozhodně za to. Já tedy nejsem buchví, jaký fanoušek koní, na mě je to hrozně velký a taky mám s koní dilema, protože když jsme byli na táboře, tak jeden z koní mě schodil ze sedla a to jsme stáli na místě. Ani jsem nemusel vyjet. Takže já s koňma mám tak trochu nevyřízený účty, ale pozorovat z dálky, tak to mě baví. No a dneska, přátelé, jsem viděl třeba koně tančit. Viděl jsem koně hasit požár, tedy ne přímo koně, ale starý hasičský kočár právě tažený koňmi. No a připraveno je také hezké vystoupení s koňmi na téma různých pohádek a filmů. Od 16 hodin se můžete přijít podívat na druhou část, která už je určena pro veřejnost, a i když počasí není úplně ideální, nejsme z cukru a určitě si to užijete, já vám to slibuju. Teď už si jdeme užívat další muziku, před námi 15. a já posílám Saš, dáme si taky ještě Miraj a jeho Cestu z města. Takže zůstávejte s námi, my jsme Rádio MB a vy buďte v pohodě.
1: Rádio MB. Rádio MB. Kde končí signál? My

0: 15 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: A na Rádiu MB vysíláme další zprávy. Hezkou středu. Město Mladá Boleslav začalo s předstihem hledat vánoční strom, který tradičně ozdobí staroměstské náměstí a bude rozsvícen první adventní neděli. Pokud má někdo zájem nabídnout vánoční strom, měl by se ozvat nejpozději do konce letošního srpna. Ministr kultury Otto Klempíř v pondělí předloží vládě zákon, který zruší televizní a rozhlasové poplatky. Hovoří ředitel České televize Chudárek.
3: Jako o poplacích dneska vlastně vůbec nebyla řeč, přestože jsme to čekali, deklarovali jsme, že to je pro nás priorita, ale nebyla o tom ta schůzka. To znamená, pokud bude změna financování a bude nějaký plán B, tak ho musíme co nejlépe připravit, aby neohrozil fungování institucí. To znamená, výše peněz, které dostaneme, měla by být stejná, to je náš pocit. Nevíme, co bude v pondělí na vládě. Měla by tam být valorizace, abychom měli predikovatelnost do budoucna.
0: Sportovní servis.
2: Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka ukončil v 39 letech fotbalovou kariéru. V uplynulé sezóně nastupoval ve třetí lize za Baník Prievidza, kde s fotbalem začínal. Takové byly další zprávy Rádia MB. Krásný den.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme.

Tohle byla píseň Hand in Hand od skupiny Koreana, která byla oficiální hymnou letních olympijských her v roce 1988 v Soulu. A napsaná byla speciálně právě pro tuhletu olympiádu, no a zazněla samozřejmě při zahajovacím ceremoniálu her. Tahle ta píseň byla naspívána jak v korejštině, tak v angličtině, no a samozřejmě stala se celosvětovým hitem. Já jsem ji použil k zahajovacímu ceremoniálu další hodiny našeho odpoledního úletu, no a také tímto ji považuju za zahájenou. Dál už si do uší budeme pouštět Masterboy, Krištofy, dáme si Headway nebo Purple Disco Machine a Chromeo. Poslední zmíněná píseň letí za vámi právě v tuhletu chvíli na vlnách Rádia MB. No a už za okamžik se taky pověnujeme tématu sex a muzika. Takže zůstaňte s námi a budete zase o něco vzdělanější. Teď už ale slíbený Purple Disco Machine Heartbreaker. Rádio MB.

0: Rádio MB. Rytmus Mladé Boleslavská.
1: Připravte se na pořádnou dávku rokové energie pod hradem Valečov. V pátek 19. června ožije přírodní amfiteátr v Bosni u Mnichova Hradiště koncertní smrští. Na pódiu vystoupí legendární rockeři z kapely Harley, energický komunál a večer odstartuje kapela Crash. Valečovské léto, pátek 19. června. Vstupenky v předprodeji na vstupnafest.cz. Přijďte si užít noc plnou roku.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Určuj.

0: Anyway, I miss you. Tak tahle ta muzika třeba právě ve vás vyvolává vzpomínku možná na první lásku, možná na první sex. No a přátelé, na tohleto existuje taky průzkum nebo výzkum, konkrétně tedy na to, co lidé poslouchají při sexu a jakou muziku mají spojenou se svými intimními chvilkami. Analýza playlistů na Spotify totiž ukázala, kteří interpreti se nejčastěji objevují v playlistech určených pro romantické a intimní chvíle. No a zkuste si tipnout, jakáže kapela nebo jakáže muzika hraje nejčastěji právě při milování nebo sexu, chcete-li. Já vás nebudu napínat, samozřejmě muziky a kapel je spousta, ale podle právě tohoto výzkumu nebo podle analýzy playlistů na Spotify se vítězem stal The Weeknd. Takže pokud si to chcete užít opravdu naplno, už víte, co si k tomu pustit. Já jsem si k tomu většinou pouštěl kabáty a nebo landu, no a teď už bych si moc muziky neposlech. Každopádně, ale my jdeme do další, no a pojďme si právě třeba do víkend dát, no a možná vás to k něčemu inspiruje. Posloucháte Radio MB a tady Afrodiziakum.
1: Špatný signál, my jsme všude. Radio MB.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka Uhel na sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Bolse.

0: DJ Bobo, Love is All Around. No tak, jakou muziku si lidé nejčastěji pouští právě při lásce nebo při milování? To jsme si řekli před malou chvilku, pokud jste s námi nebyli, je to The Weeknd. No a určitě i DJ Bobo není špatná volba. Každopádně, ale kamarádi, před námi už je 16. hodina a já tady budu předávat štafetu dalšímu z naší rádiové party. Za malou chvíli už tu s vámi bude Roman, takže s ním budete pokračovat v muzice. No a pokud chcete vyrazit do přírody za koňmi, tak ještě máte pár minut na to, abyste vyrazili na Štěpánku na piknikovou louku, kde už za pár minut startuje odpolední program dnešního Dne koní. Je to opravdu zajímavé, dopoledne jsem se byl podívat a jak už jsem říkal, rozhodně mohu doporučit. Program bude trvat zhruba do 18. hodiny, takže rozhodně ještě stíháte. No a já se s vámi, kamarádi, pro dnešní den rozloučím. Odpolední úlet s datem 10. června je tedy za námi. Já se s vámi loučím a těším se zase zítra naslyšen. Ve 14 hodin se vám opět ozvu. Tak čau.
1: Rádio MB. Kde končí signál, my

0: Zapni a neřeš.
1: To až jednou ztratím zrak, řeknu si, no jo, tak je to tak. Až jednou ztratím vědomí, to už se asi nedovím, že lidi kolem mě

0: bylo 16 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Aktuální zprávy Rádia MB právě začínají. Hezký den. Od pondělí 15. června se musí řidiči připravit na dopravní komplikace v příměstské části Dubce z důvodu stavebních a výkopových prací na rekonstrukci plynovodu, vodovodu a kanalizace. Tady bude platit úplná uzavírka provozu, a to v ulicích Prostřední, Sluneční, Jasmínová a Zahradní, a s tím související i dopravní opatření v ulicích Miliny Hážové a Šámalova. Složení delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře rozhodne vláda 22. června, hovoří premiér Andrej Babiš.
3: My jsme už avizovali vzhledem na požadavku pana ministra obrany, že to rozhodnutí posuneme až na 22. června. My samozřejmě na tom summitu musíme předložit plán a představu až do roku 2035, co samozřejmě hodláme učinit.
0: Sportovní servis.
2: Pozítří, tedy v pátek, se konečně dočkáme prvního zápasu českého národního týmu na mistrovství světa ve fotbale. Ve 4 ráno budou hrát Češi s Jižní Koreou. Páteční 21. hodina pak přinese zápas Kanada, Bosna a Hercegovina. Zprávy jsou za námi, my se vracíme k muzice.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Hezké odpoledne, tohle byla kapela No Talent, tedy kapela z Mladoboleslavská, konkrétně s frontmanem z Pískové Lhoty s Fílou Šubrem. Píseň Dýchám. Nám se dnes dýchá dobře, i protože sprchlo, vzdoušek parádní. V Mladé Boleslavi se dnes mimochodem koná také Den koní, takže můžete vyrazit na Štěpánku. Už dopoledne tam měli dostaveníčko děti ze škol a právě teď se koná akce pro veřejnost, a to až do 18. hodiny. Pokud třeba máte rádi koníky, tak ještě to stíháte. No a pokud se třeba vůbec nikam nechystáte, taky dobrý, budete nadále poslouchat jediné Mladoboleslavské rádio, tak mám pro vás další skvělou muziku, Luis Capaldi, anebo třeba Pulse Driver, za chvilku i Jakub Děkán. Krásné odpoledne.
1: Rádio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.

0: práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: and my sorrow in the promise of another tomorrow. I'll never let you part, for you're always in my heart.
1: Hrajeme vám tu nejlepší muziku, včetně skvělých devadesátek. Mistrovství světa ve fotbale 2026 nám začne už zítra. V 21 hodin můžeme sledovat první duel, a to v naší skupině. Mexiko vyzve Jihoafrickou republiku. No a hned v pátek ve 4 ráno naši vyzvou Jižní Koreu. A pak to bude frčet každý den, nějaký ten zápas o zábavu prostě bude postaráno. Na Jižní Koreu pozor, přátelé, nejsou to žádní nazdárci, už jsme to řešili v dopoledním rozjezdu, že porazili v přáteláku třeba Paraguay, Bolívii, Ghanu anebo Salvador. Ale prohráli s Rakouskem a nebo od Brazílie dostali dokonce bůra. Takže rada byla jasná, musíme hrát jako Brazilci. Musíme hrát dobře jako Rádio MB.
2: Rádio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: A jak já to říkám, aspoň těmi dveřmi si dnes vrzněte, přátelé. Pondělí se nám sice neslo v duchu letního počasí, ale už včera Česko postupně zahalil déšť a jak se zdá, podobně na tom budeme i v dalších dnech. Navzdory chladné a deštivé předpovědi už ale podle všeho víme, kdy se zase oteplí. Je to tak, oteplovat se nám podle všeho začne zase příští týden v úterý. A pokud si říkáte, kdy to asi zase tak bude na koupačku, tak zatím to vypadá, že koncem příštího týdne bychom se měli dočkat. Pokud nám do toho teda zase nikdo nehodí vidle, no. Než se dnes rozloučím, pozvu vás také k návštěvě našeho webu, kde se dozvíte, že Mladoboleslavská nemocnice přebrala nová vozidla pro domácí péči, také to, že začíná stavba nového sběrného dvora na Celně, a nebo že se koná Den koní. Ale více už nechám na Sáře. V 17 hodin další zprávy. Já se loučím, těším se zase zítra v dopoledním rozjezdu.
4: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: 17 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Je středa 10. června a přinášíme další zprávy. Mateřské školy zřizované městem Mladá Boleslav budou o prázdninách tradičně fungovat v omezeném režimu. Poslední srpnový týden mají otevřeno všechny školky, s výjimkou mateřské školy Štěpánka. Naopak všechny školky jsou zavřené v den státního svátku 6. července. O zbylém uzavření rozhodují jednotlivé školy na základě plánovaných oprav a na základě místních podmínek. Vznik nových center duševního zdraví, která mají být základním kamenem reformy psychiatrie, brzdí nedostatek odborníků i složitá administrativa. Tady je ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
3: Ta centra duševního zdraví vlastně jsou službou, která tu doposud nebyla a která zajišťuje to, že vlastně tito lidé se mohou integrovat zpět do komunity, mohou žít, řekněme, dá se říct běžný život za pomoci týmu centra duševního zdraví, což jsou multidisciplinární týmy, které se nezaměřují pouze na tu zdravotní část, ale i na tu sociální.
0: Sportovní servis.
2: České hokejistky na mistrovství světa se v Dánsku představí ve skupině A, kde postupně vyzvou Rakousko, Švýcarsko, Německo a Spojené státy americké. Světový šampionát žen se poprvé bude konat v listopadu. Zprávy jsou za námi. Přeji vám krásnou středu.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Je středa 10. června, posloucháte Rádio MB a já vám gratuluju. Právě jste se proklouzli do bodu týdne, kdy už to začíná dávat smysl. Středa je totiž takový den, kdy už víte, co jste nestihli, ale ještě máte šanci předstírat, že to stihnete. Dnešek má ale i silný historický přesah. Bohužel si připomínáme tragickou událost z roku 1942, kdy byly nacisty vyhlazeny Lidice. Den, který zůstává symbolem paměti a toho, proč je důležité nezapomínat. Každopádně před námi je celá hodina mezi 17. a 18. plná muziky, novinek a věcí, které vám možná zlepší náladu nebo minimálně zkrátí čekání na večer. O navigacích a nebo taky jednu novinku z letectví, to všechno pro vás budu mít. Já jsem David, hezký podvečer.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: na sukorady.cz.
1: Připravte se na pořádnou dávku rokové energie pod hradem Valečov. V pátek 19. června ožije přírodní amfiteátr v Bosni u Mnichova Hradiště koncertní smrští. Na pódiu vystoupí legendární rockeři z kapely Harley, energický komunál a večer odstartuje kapela Krleš. Valečovské léto, pátek 19. června. Vstupenky v předprodeji na vstupnafest.cz. Přijďte si užít noc plnou roku.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB. Zapni a neřeš.

0: Domu kultury vás zdravím, tady je Rádio MB. No a navigace, to je skvělá věc. Dokud vás nepošle do pole, uživatelé si znovu stěžují na chyby v mapách od Google Maps, které někdy vedou přes cesty, co reálně neexistují. Takže technologie vás sice někam dovede, ale občas je to spíš dobrodružství než plán. A to můžu říct i z vlastní zkušenosti, kolikrát mě to tahalo, když jsem jel třeba někam do zahraničí, fakt jako polníma cestama, ale přitom třeba o kilometr dál byla krásná silnice. No tak já zrovna teď odjíždím, tak doufám, že mě někam nepotáhne. Zas tady je Rádio MB, užívejte den.
1: Rádio MB, rytmus Mladoboleslavská.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Vaše rádio MB, vaše dobrá společnost a teď novinka z letectví. Aerolinky začínají masivně zavádět rychlý satelitní internet během letu. Třeba Airbus už testuje nové systémy, které mají přinést Wi-Fi rychlou jako doma. Takže nově už nebude výmluva, byl jsem v letadle, teď bude spíš otázka, proč si neodepsal ve 12 tisících metrech nad zemí. No tak uvidíme, kdy to přijde i sem k nám. Každopádně vám přeji krásný zbytek středy, mějte se krásně a zítra opět mezi 17. a 18. tady naslyšenou.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: 18 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: A na Rádiu MB vysíláme další zprávy. Hezkou středu. Město Mladá Boleslav začalo s předstihem hledat vánoční strom, který tradičně ozdobí staroměstské náměstí a bude rozsvícen první adventní neděli. Pokud má někdo zájem nabídnout vánoční strom, měl by se ozvat nejpozději do konce letošního srpna. Ministr kultury Otto Klempíř v pondělí předloží vládě zákon, který zruší televizní a rozhlasové poplatky. Hovoří ředitel České televize Chudárek.
3: Jako o poplatcích dneska vlastně vůbec nebyla řeč, přestože jsme to čekali, deklarovali jsme, že to je pro nás priorita, ale nebyla o tom ta schůzka. To znamená, pokud bude změna financování a bude nějaký plán B, tak ho musíme co nejlépe připravit, aby neohrozil fungování institucí. To znamená, výše peněz, které dostaneme, měla by být stejná, to je náš pocit. Nevíme, co bude v pondělí na vládě. Mělo by tam být valorizace, abychom měli predikovatelnost do budoucna.
0: Sportovní servis.
2: Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka ukončil v 39 letech fotbalovou kariéru. V uplynulé sezóně nastupoval ve třetí lize za Baník Prievidza, kde s fotbalem začínal. Takové byly další zprávy Rádia MB. Krásný den.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

jsem dlouho a když už jsem nalezl, přijde mi, že se mi minulost vrací. Chvíli jde za mnou a chvíli je za tebou, i když se před ní vytváříme pancíř. Denně se učím, jak máme s ní bojovat, cítím ten tlak tíhy, co na nás padá. Když vidím na tváři, že jsi unavená, strápená, raněná, těžko to zvládám. Často jen

0: kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavská.

0: Hezkou středu, pojďme na reportáž. Automobilový jezdec Roman Staněk si zvyká na závody japonského šampionátu Superformule. Snu o elitní Formuli 1 se stále nevzdal. V japonském seriálu se adaptuje na odlišný vůz i nové tratě. V rozhovoru řekl, že sleduje dál vývoj ve Formuli 1, kde v současné době vede jeho bývalý soupeř z Formule 2, Ital Andrea Kimi Antonelli. Staněk dále řekl.
1: Na Japonsko si zatím zvykám, je to úplně něco jiného, než na co jsem byl zvyklý vlastně doteď. Tím, že jsem vyrůstal tady v Evropě, jak v motokárách, tak ve Formuli 4 až do Formule 2. Primárně tady na těch evropských tratích, ty tratě tam jsou o dost jinčí, celkově ta kultura, ti lidi a hlavně to auto je jiné, takže si na to zvykám. Mám se tam co učit v Japonsku, jak už ty tratě, tak techniku, jak s tím autem, není to vůbec jednoduché.
2: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB.
4: Posloucháš správně.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Připravte se na pořádnou dávku rokové energie pod hradem Valečov. V pátek 19. června ožije přírodní amfiteátr v Bosni u Mnichova Hradiště koncertní smrští. Na pódiu vystoupí legendární rockeři z kapely Harley, energický komunál a večer odstartuje kapela Crlash. Valečovské léto, pátek 19. června. Vstupenky v předprodeji na vstupnafest.cz. Přijďte si užít noc plnou roku.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB. Kde končí signál? My

0: Pohodový den 7. narozeniny Rádia MB už letos, konkrétně 14. listopadu v Bezdě na Mladoboleslavsku. Akce pro vás všechny. Letos se můžete těšit na 5 skvělých koncertů. Dorazí Alchymie, Green Day Revival, Pekař, Luboš Odháněl s kapelou Vix a Jakub Děkan se svým bandem. A zazní i 90, které máme tolik rádi. K tomu narozeninová zábava, tombola, drinky a pivko. V neposlední řadě pěkný holky. Kdo by se na to netěšil? Za 5 měsíců se všichni sejdeme v Bezdě. Cena za tento hudební minifestival je velmi příznivá. 350 korun právě teď v předprodeji na www.ticketlife.cz. Najděte si 7. narozeniny Rádia MB. Co se týká tomboly, letos bude nejbohatší ve své historii. A opět nepřijdete ani o elektroniku anebo třeba erotické dárky.
1: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii aktualita soutěže Fuji Europress Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB.
1: Posloucháš správně.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavská.

0: You are now an official member of the new power generation. Welcome to the dawn.
1: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
2: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
3: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
4: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Bolse.

0: Rádio MB.
1: Posloucháš správně.
2: Question. What is love?

Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.